0: Počasí.
1: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 50 minut. Očekáváme polojasno, přechodně i vysokou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 20 až 24 stupňům. Foukat bude jen slabý, proměnlivý vítr. Stále teplé počasí přinese taky pátek. Na konci pracovního týdne očekáváme většinou polojasno a teplotní maxima mezi 19 a 23 stupni. Biozátěž by měla být oba dny na nejlepším stupni. Dýchat se nám tedy bude krásně.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
1: Rádio Hana.
0: Okruh.
1: Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
3: Tak já teda asi něco zatancuju.
4: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
2: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je tanečník Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
5: Máte se na co těšit.
1: Co pro posluchače milující napětí?
2: Pro ně je tu pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
6: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
2: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil. It's ridiculous. And it's scary. Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou jmen je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
1: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
7: Melodický rok.

Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyroku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme si pro vás další informace. V Olomouci budeme léčit rostliny. Vědci z Institutu Katrin Univerzity Palackého Olomouc spouští výzkum Plantonix, zaměřený na léčbu rostlin. Chtějí přispět ke zvýšení odolnosti rostlin vůči nepříznivým podmínkám. Půjde o dvouletý výzkum. Vrchní soud v Olomouci dnes potvrdil 17-letý trest vězení pro seniora z Jihlavska za vraždu. Muž loni v únoru po sporech kvůli platbě za topení zapálil dům a pak zastřelil svého 35-letého synovce na ulici před zraky matky a policie. Při střelbě pronesl: máte, co jste chtěli. Odvolací soud odmítl překvalifikování činu na zabití. Vedle 17-letého trestu musí odsouzený senior zaplatit pozůstalým nemajetkovou újmu v celkové výši přes 7 milionů korun. Ze starých škol a far mohou být dostupné nájemní byty. To je novinka, kterou chystá Olomoucký kraj. Připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov, píše o tom Report. Sport. Tenistka, bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila sezónu. Na svém Instagramu uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění. Rozhodnutí učinila i přesto, že zmešká poslední turnaje roku. Počasí.
2: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 50 minut. Očekáváme polojasno, přechodně i vysokou průsvitnou oblačnost. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 20 až k 24 stupňům. Foukat bude jen slabý, proměnlivý vítr. Stále teplé počasí přinese taky pátek. Na konci pracovního týdne očekáváme většinou polojasno a teplotní maxima mezi 19 a 23 stupni. Biozátěž by měla být oba dny na nejlepším stupni. Dýchat se nám tedy bude krásně.
3: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Hrajeme si dál hit za hitem a na našem rádiu taky víme, co nás tento týden čeká v kinech. Jako každý čtvrtek se zaměříme na nejnovější filmové premiéry. Ať už máme chuť na pořádnou dávku napětí, romantiku nebo komedii, dáme vám ty nejlepší tipy. Tak poslouchejte dál a bavte se.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
3: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
4: Tak já teda asi něco zatancuju.
5: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
3: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je tanečník Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
6: Máte se na co těšit.
2: Co pro posluchače milující napětí?
3: Pro ně je tu Pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
7: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
3: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil. Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou jmen je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
2: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
3: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
8: Skyrock. Olomoucko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Ať víte, co se děje, neseme vám zprávy. Je čtvrtek 1. října. Centrum Loděnka roste v olomoucké zoo. Uvnitř bude největší hlubinné akvárium v České republice. Nádrž s objemem 350 tisíc kubíků pro žraloky a rejnoky a celé centrum mají být hotové v roce 2028. Loděnka už má téměř hotové základy.
2: Kroměříž aktuálně.
1: Kroměříž pokračuje v opravě historické radniční věže. Od června vidíme rekonstrukci fasády, hodin i kovových prvků a práce vyjdou na 10,5 milionu korun. Provádí je brněnská soukromá firma a rekonstrukci dokončí v červnu 2027. Při rekonstrukci došlo i na sejmutí Makovice kroměřížské radniční věže. Restaurátoři z ní vyjmuli 3 kovové tubusy s až 120 let starými dokumenty, fotkami i tiskovinami. Nálezy nyní podrobně zkoumají archiváři. Zlínská zoologická zahrada přišla o slonici Kali. Prodělala náročnou operaci ulomeného klu a abscesu, přičemž na zákroku pracoval mezinárodní tým veterinárních specialistů. Slonici se však po zákroku nepodařilo probudit z anestezie.
0: Sport.
1: 8. kolo hokejové Maxaligy bylo pro týmy z našeho regionu smolné. Oba před svými fanoušky prohráli. Přerovští Zubři podlehli 0-5 v Setínu a zlínští Berani prohráli 1-3 s Třebíčí. Přerov je nyní v tabulce soutěže 9. a Zlín 14.
0: Počasí.
3: Září se včera loučilo sluníčkem a s čím nás přivítá říjen? Víme, jak bude. Dnešek jasný anebo polojasný, mnohde vysoká oblačnost, denní teploty 21 až 24 stupňů. Zítra, tedy v pátek, na Moravě převážně polojasno anebo oblačno, 20 až 23 stupňů. Víkend se má prezentovat jasnou nebo polojasnou oblohou a teploty ve stylu babího léta kolem 22 stupňů.
4: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Sternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
0: Doprava.
3: Blesková doprava z Olomouce, z dálnice mezi Vyškovem a Prostějovem a také ze Svitavska pro vás právě teď. Dobré čtvrteční ráno. Také dnes v Olomouci fungují stacionární radary, měří a pokutují na Okružní, Přerovské, také ve Slavonině na Jižní. Mezi 7 hodinou ráno a 11 dopoledne pozor na silničáře, mají naplánovanou práci mezi 1. a 15. kilometrem dálnice z Vyškova na Prostějov. A na Svitavsku je nákladák mimo silnici mezi obcemi Bystré a Niklovice. Spojka, brzda, plyn. Spolu jsme za volantem in.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
6: Tak a teď už hrajem.

0: Přejeme hezké ráno všem a rovnou se ptáme, co přinese první říjnový den a na co si dát pozor. Hvězdy už mají jasno. Za malý moment tady máme čerstvou předpověď pro všechna znamení zvěrokruhu. Tak si nenechte ujít naše první říjnové horoskopy.
1: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, s novým měsícem si nastavte pohodu a zenový klid. Býci, doplňte vitamíny, ať posílíte imunitu. Blíženci, dneska zastanete práci za dva. Raci, eliminujte chyby a dál zvyšujte svůj výkon. Lvi, budete mít potřebu říct něco důležitého, hodně nahlas. Pany, máte dilema, zda vstoupit dvakrát do stejné řeky. Váhy, pustíte se do projektu, u kterého se můžete naplno vyřádit. Štíři, pokud si nejste ničím úplně jistí, ještě si to promyslete. Střelci, máte poměrně velké plány a ambice. Kozorozi, dneska budete velmi disciplinovaní. Vodnáři, máte skvělou motivaci a díky tomu i lepší výsledky. A co my ryby? Nikdo neví, jak to děláme, ale prý umíme vyléčit duši a zároveň zničit nervy.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na...
3: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
5: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia. Pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
6: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
8: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
11: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

0: Rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyroku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Připravili jsme pro vás další informace. Ať víte, co se děje. Projet areálem fakultní nemocnice Olomouc nyní není nic snadného. Dopravu tu omezuje stavba, píše o tom Report.cz. Z důvodu přestavby ředitelství je například uzavřena příjezdová cesta k onkologii. Řidičům tu v orientaci pomohou značky. Od konce září se autům uzavřela i část ulice za nemocnicí a omezení platí i u novostavby budovy B. A parkování ve fakultní nemocnici Olomouc v ulici IP Pavlova je uzavřené. Pro pěší, autobusy a záchranáře je průjezd zachován.
2: Přerov aktuálně.
1: Další krok ke stavbě jihozápadního obchvatu Přerova. Stavební úřad schválil územní rozhodnutí pro první etapu stavby. Olomoucký kraj, který stavbu za 600 až 700 milionů korun zafinancuje, chce práci zahájit v letech 2028 až 2029 a ulevit tak provozu ve městě. Paraglidista na stromě. Hasiči včera odpoledne zachraňovali u Uhřínova na Hranicku paraglidistu, který uvízl v 15-metrové výšce v koruně stromu. Lezecké týmy ho i s padákem spustili na zem bez jakéhokoliv zranění. Letošní 150. výročí narození slavného podnikatele Tomáše Bati přináší zlom pro obuvní značku Baťa. Firma oznámila uzavření závodu v Dolním Němčí na Slovácku, ukončí tím výrobu obuvy Baťa v Evropě. Dál se vyrábí ještě ve 12 zemích světa. S koncem výroby v Dolním Němčí přijde o práci 92 lidí. Vedení podniku Baťa rozhodnutí odůvodnilo tím, že kapacity továrny již neodpovídají poptávce na trhu, píší Novinky.cz.
0: Sport.
1: Naši mladí fotbalisté to zvládli. Porazili Bulharsko 1-0 a v kvalifikaci si zajistili účast v baráži o postup na mistrovství Evropy do 21 let v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek.
0: Počasí.
3: Dnes super počasí. Na procházku v parku, na sekání trávy na zahradě nebo na odpolední houbaření v lese. Víme, jak bude. Čtvrteční denní teplotní maxima 21 až 24 stupňů Celsia, jasno nebo polojasno, mnohde vysoká oblačnost. Zítra naměříme 20 až 23 stupňů, pátek převážně polojasný, místy oblačný. A jak bude o víkendu? Jak v sobotu, tak v neděli teploty ve stylu babího léta kolem 22 stupňů Celsia a těšíme se na jasnou nebo polojasnou oblohu.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
3: Dobré ráno, šlapeme na plyn. V Kroměříži, také v Bruntálu či v Moravském Berouně provoz bez vážných nehod. V Olomouci taky dneska pozor na mírně omezený provoz na Lázecké ulici. Naproti baseballovému stadionu se do 15. listopadu opravuje zastávka. A 10-minutová ranní kolona je klasicky za 210. kilometrem D1 za Holubicemi ve směru na Brno. Víme, jak se jezdí tady i ve čtvrtek ráno.
0: Tak a teď už hrajeme.

0: Vykročte s námi do nového dne i měsíce. Dneska máme prvního a oficiálně vítáme říjen se vším, co k němu patří. Ať už je to barevné listí, popadané kaštany, anebo chladnější rána. Už za okamžik si na našem rádiu povíme, kdo má dneska svátek a kdo narozeniny. Naladíme se na nový den i Skyrock
1: kalendárium. Je čtvrtek 1. října a dnešní kalendárium nám rovnou naplánovalo celý den. Ráno, klidně i odpoledne káva, slavíme Mezinárodní den kafe. K tomu po celý den muzika z našeho rádia. Je Mezinárodní den hudby. A zavoláme babičce i dědovi. Je Mezinárodní den seniorů. Narozky slaví zpěvačka Ilona Čáková a krásných 95 let je herci, hudebníkovi, textaři i divadelníkovi panu Jiřímu Suchému. Ten je pořád ve skvělé formě. Gratulujeme. A komu dnes zhudebňujeme svátek? Všem Igorům. Vaše jméno má skandinávské kořeny. A za jeho historii můžeme vyrazit až do světa vikingů. Přesně na tom jsme postavili dnešní sváteční hymnu. Igorové, štíty nahoru, tohle je pro vás.
2: Igor, podle původu svého jména máš v sobě vikinga.
3: Takže dneska můžu plenit?
2: Můžeš.
3: Paráda!
2: Maximálně tak ledničku!

0: chlapi, všechno nejlepší.
1: A dneska klidně vypleňte tu ledničku.
2: Skyrock kalendárium.
3: Ti kyberšmejdi za s***ní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy, too comfortable to take off.
8: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanželit. No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
11: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
12: Skyrock. Skyrock.

Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Podívejte se kolem sebe. Svět je plný plastu, obrazovek a věcí na jedno použití. Ale co má v životě opravdu trvalou hodnotu? Poctivé dřevo a ruka, která z něj dokáže vytvořit domov. Obor tesař není jen o práci. Je to umění, vůně živého materiálu a hrdost, když vidíte krov nebo dřevostavbu, co přetrvá generace. Zatímco se technologie mění každou vteřinu, tesařina zůstává řemeslem, které má obrovský respekt a cenu. Olomoucký kraj navíc tento obor podporuje krajskými stipendii, takže si na svou budoucnost vyděláváš už během studia. Chceš dělat práci, která má viditelný smysl, je skvěle placená a poctivá? Podpoř svůj talent, tvoř z přírodního materiálu a postav se na vlastní nohy. Řemeslo žije a poctivá práce má budoucnost. Pojď studovat obor tesař.
1: Skyrock. Skyrock. Hrajeme si dál hit za hitem a na našem rádiu taky víme, co nás tento týden čeká v kinech. Jako každý čtvrtek se zaměříme na nejnovější filmové premiéry. Ať už máme chuť na pořádnou dávku napětí, romantiku nebo komedii, dáme vám ty nejlepší tipy. Tak poslouchejte dál a bavte se.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
4: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
5: Tak já teda asi něco zatancuju.
6: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
4: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je taneční Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
7: Máte se na co těšit.
3: Co pro posluchače milující napětí?
4: Pro ně je tu pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
8: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
4: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil. Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou men je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
3: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
4: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a...
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děkujeme, že jste s námi. Pojďte si poslechnout, co se děje nového. Nadcházející 1. říjnový víkend se centrum Olomouce promění v ráj pro všechny gurmány. Dolní náměstí ožije tradičními vinnými slavnostmi, plnými dobrého pití, muziky a nejrůznějších regionálních lahůdek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Obyvatelé Přerova, co byste chtěli ve městě nového? Do 2. října můžeme hlasovat v participativním rozpočtu Chci v Přerově. O přízeň veřejnosti se uchází 12 návrhů, na které město vyčlenilo 1,5 milionu korun. Mezi návrhy nechybí nová dětská hřiště, sportoviště či výsadba stromů. Lidé mohou projekty podpořit na platformě Munipolis na webu Chci v Přerově pomocí 6 kladných a 3 záporných hlasů. Zase se nehlasovalo. Sněmovna včera večer opět přerušila debatu o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Jednání bude pokračovat 3. dnem dnes. Na hlasování už by mohlo dojít. Hovořit má už jen 37 poslanců.
0: Sport.
2: Úvod na turnaji Eurohockey Tour českým hokejistkám nevyšel. Vlachty začaly prohrou s domácím Finskem 0-2. Další utkání čeká naše reprezentantky zítra, kdy nastoupí ve 13 hodin proti výběru Švédska.
0: Počasí.
3: Září se včera loučilo sluníčkem a s čím nás přivítá říjen? Víme, jak bude. Dnešek jasný anebo polojasný, mnohde vysoká oblačnost, denní teploty 21 až 24 stupňů. Zítra, tedy v pátek, na Moravě převážně polojasno anebo oblačno, 20 až 23 stupňů. Víkend se má prezentovat jasnou nebo polojasnou oblohou a teploty ve stylu babího léta kolem 22 stupňů.
4: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady a díky vašim zprávám máme jasno v tom, že v Holešově, ve Velmezu, v Rýmařově, také v okolí Moravské Třebové je to teď ve čtvrtek 1. října bez vážných nehod a bez zdržení. Policejní hlídky pomáhají a chrání v Olomouci. Na několika místech u Černovířského mostu na Hejdukově ulici je bacha, je tady stopka na křižovatce. Další hlídka na Hamerské u Masokombinátu nebo na výjezdu z Olomouce měří za globusem u dálničního nájezdu. Spojka, brzda, plyn, spolu jsme za volantem in.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: říjnové dopoledne je v plném proudu. Ať už sedíte v kanceláři, jedete v autě, nebo si vychutnáváte druhý šálek kávy, doufáme, že máte skvělou náladu. Říjen přináší úžasnou podzimní atmosféru, tak si udělejte pohodlí a užívejte si tenhle den naplno. My vám k tomu hrajeme tu nejlepší muziku non-stop. Skyrock.
1: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

prvom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rokových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyroku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

Zdravíme na naší vlně a přejeme dál super poslech. Blíží se 10. hodina a s ní i kompletní přehled toho nejdůležitějšího. Dozvíme se, co se děje doma i ve světě, jaké počasí nás dneska ještě čeká a kde si dát pozor na cestách, abychom dorazili včas a bez komplikací. Zprávy, počasí a doprava. Už v 10, tak jedeme dál. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Skyrock.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Ladíte naše vlny a posloucháte zprávy. Jdeme do Olomouce. Senior, který už neměl vůbec řídit, v úterý jel v autě po Kavkově a Jižní ulici. Na předním kole osobního auta měl defekt a když ho zastavili strážníci, jel už jen po rávku.
3: Když hlídka kontaktovala řidiče staršího věku, tak ten se jel zmateně a dezorientovaně. Nakonec se podařilo zjistit, že muž trpí zdravotními problémy a během září mu byl vystaven posudek o zbavení způsobilosti k řízení motorových vozidel. Vzhledem k rozpoložení řidiče byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba a ta dotyčného odvezla do fakultní nemocnice. Celý případ nakonec bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.
2: Dodal k případu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody ze řek a potoků v Přerově a okolí, a to až do 31. října.
1: Svitavsko aktuálně.
2: Velkou rekonstrukcí prošel zimní stadion v Poličce na Svitavsku. Má za sebou úpravy za více než 65 milionů korun. Pyšní se mimo jiné z brusu novou střechou. V uplynulých dnech zažil slavnostní znovu otevření a už se tu i hraje. Poprava vražetkyně v americkém Tennessee se pokazila. Krista Pajková byla odsouzená za brutální vraždu své 19-leté spolužačky v roce 1995. Nyní měla být usmrcena injekcí. Obě smrtící dávky však přežila a následně byla převezena do nemocnice. Celý incident se prověřuje, i to, zda bude poprava pokračovat.
0: Sport.
2: Slovenský hokejový tým v české extralize. K tomu může dojít. Zástupci tuzemských klubů se shodli na tom, že projednají možný vstup Slovanu Bratislava do soutěže. Devítinásobný slovenský mistr svůj návrh představil včera. Uvidíme, jak se téma vyvine.
0: Počasí.
4: Dnes super počasí. Na procházku v parku, na sekání trávy na zahradě nebo na odpolední houbaření v lese. Víme, jak bude. Čtvrteční denní teplotní maxima 21 až 24 stupňů Celsia, jasno nebo polojasno, mnohde vysoká oblačnost. Zítra naměříme 20 až 23 stupňů, pátek převážně polojasný, místy oblačný. A jak bude o víkendu? Jak v sobotu, tak v neděli teploty ve stylu babího léta kolem 22 stupňů Celsia a těšíme se na jasnou nebo polojasnou oblohu.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
4: Blesková doprava z okolí Olomouce, také z D55 u Otrokovic. Víme, jak se jezdí tady. Taky dneska dopoledne v Olomouci fungují stacionární radary, měří a pokutují na okružní Přerovské, také ve Slavonině na Jižní. Odstavený nákladák objíždíme na 267. kilometru obchvatu Olomouce u Slavonína ve směru na Mohelnici a pozor na dopolední nehodu u Otrokovic, 30. kilometr D55 ve směru na Hulín. Opatrně projedeme.
0: Tak a teď už hrajeme.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme, jak vypadá váš dokonalý den?
1: Čistě teoreticky, kdyby takový den byl, tak určitě ráno další spánek, řekněme do 9. hodiny, potom nějaká televize, aby se člověk dozvěděl, co se kolem něho děje. Potom dobrá snídaně s bílou kávou, následně potom čtení, bylo čtení. Musím říct, že to je moje vášeň od jak živa. Potom dobrý oběd. Přiznám se, že mám rád segedinský guláš, takže to je moje oblíbené jídlo. A potom odpoledne určitě návštěva fotbalu. Miluji fotbal. Na fotbale jednoznačně pivo a cigáro. No a pobít s přáteli v sobotu večer, zajít na jedno, na dvě. No a potom zase se dostavit domů a večer a poslouchat hudbu, kterou mám rád, což jsou 80. léta. No a potom někdy kolem 11. 12. hodiny usnout, protože obvykle to mám tak, že usínám kolem 2. 3. hodiny a do té doby pracuju.

0: rádi, že máte naše rádio naladěné i na začátku nového měsíce. Čtvrtek sebou nese skvělou energii a pomalu taky vidinu víkendu. Už za chvíli pro vás budeme mít nálož parádních tipů na zajímavé akce. Přejeme vám skvělý den nabitý dobrou náladou.
1: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
8: Ať je fešák.
9: A má krásný oči.
10: Ať je vtipnej.
9: A chytrej.
11: A zajištěnej.
10: A hlavně, ať není ženatej.
8: Holky, nechceme toho trochu moc?
12: Tak jsem tady. Ahoj všem.
10: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
8: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací. Za volantem buďme opatrní. V Olomouckém kraji zemřeli v uplynulém měsíci při dopravních nehodách dva lidé. Jde meziročně o stejný počet. Od začátku letošního roku si tak nehody v regionu vyžádaly celkem 15 lidských životů. Informují o tom policejní statistiky. Ke tragické bouračce došlo v září u Kojetína, kde zemřel řidič osobního auta, který se při předjíždění v protisměru srazil s nákladňákem, a u Lipiny u Šternberka, kde po srážce s nákladním autem zemřel motor. Posila pro českou armádu z Olomoucka. Společnost Panav ze Senice na Hané předala české armádě první speciální chladírenský přívěs pro polní kuchyně. Vůz má vlastní zdroj energie a tři komory s různými teplotními režimy.
2: Blansko aktuálně.
1: Ať se na nádraží v Blansku může bez potíží pohybovat každý, dočká se bezbariérového přístupu. Správa železnice tam během 3 let postaví výtahy k nástupištím, píše deník. Zvažuje se i vznik nového přístupu na stanici ze Starého Blanska.
0: Sport.
1: A jdeme na 7. kolo hokejové extraligy a v akci uvidíme i Hanáky. Olomoučtí hokejoví kohouti se představí na ledě soupeře. Nyní 12. tým tabulky bude hrát od 18 hodin proti 13. libereckým Bílým Tigrům. Výsledek vám přineseme.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že krásné babí léto nebere konce, takže jedeme dál. Na Moravě opět polojasno a k tomu 20 až 23 stupňů, nejenom dnes, ale také zítra a o víkendu. Ovšem pozor, v neděli prý může být ráno chladnější než obvykle, naměříme zhruba nějakých 2 až 5 stupňů. Takže v neděli po ránu se bude hodit mikina a možná i čepice, ovšem odpoledne to zase bude na tričko.
4: Dopřejte si péči, kterou si zasloužíte. Nová estetická chirurgie v nemocnici Agel Prostějov. Vaše krása, naše odbornost.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že odstavený nákladák máme na obchvatu Olomouce na dálnici D35, když se jede kolem Nemilan. A taky máme hlášené policejní hlídky v Olomouci, kousek od nádraží, na tom kruháči u RCOčka, další hlídka na Lipenské, jak je křižovatka u STKček, a nebo taky na Brněnské. A kontrolu můžeme potkat i v Prostějově na okružní. Ať už jedete kamkoliv, vezeme se dál na té správné vlně a přejeme vám pohodovou cestu bez nehod a bez pokut.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
6: Tak a teď už hraje.

0: Velké díky, že nás posloucháte. Čtvrtek je v plném proudu a my pro vás už za chvíli chystáme náš pravidelný magazín, ve kterém vám přinášíme praktické rady a triky. Tentokrát se zaměříme na nadcházející změnu času. Probereme, jak tenhle posun ručiček co nejlépe zvládnout. Do té doby vám budeme hrát naše skvělé pecky.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte, víc info na webu Skokanu Olomouc.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok.

0: Začal zjen a my dostaneme jednu hodinu života, nebo i spánku navíc. Letní čas letos skončí v noci ze soboty 24. na neděli 25. října. Ve 3 hodiny ráno se hodiny vrátí zpátky na 2. Jednoduchá pomůcka, na jaře to jde dopředu, na podzim to jde dozadu. Mobil, počítač i chytré hodinky se většinou přeřídí sami. My zkontrolovat musíme na konci října hlavně budík, troubu, mikrovlnku nebo hodiny v autě. Ptáte se nás, jak se na změnu času připravit. Zeptali jsme se odborníků a ti navrhují, že 3 dny před změnou času můžeme posouvat spaní, vstávání i večeři každý den o 15 až 20 minut později. Pomůže také pravidelný režim a dostatek denního světla. Takže teď už víme, že čas se mění v noci ze 24. na 25. října. Hodinová ručička se vrátí zpátky o 60 minut a my dostaneme hodinu života nebo hodinu spánku navíc. Co s tím uděláte?
1: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravené jsou pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Jdeme na prkna, která znamenají svět. Olomoucké divadlo Tramtárie uvede v neděli premiéru nové komedie z prvky hororu Čarodějky z Lipníku. Autorská hra Vladislava Kracíka se volně inspiruje filmem Čarodějky z Eastwicku o třech ženách, které si vysní dokonalého muže. Podrobnosti na webu divadlotramtarie.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Skvělou pomocí na vodě jsou přerovští hasiči. Ukázali to v konkurenci dalších týmů z České republiky na prestižní soutěži ve vodní záchraně na přehradě Pastviny. Získali stříbro a skvěle se předvedli i hasiči ze Šumperka, kteří v soutěži skončili pátí.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Cenové stropy na paliva a nižší daň u nafty obnovil stát. Řidiči tak v Česku v současné palivové drahotě tankují levněji. Litr benzínu Natural 95 vyjde maximálně na 46 korun a 14 haléřů a motorová nafta na 48 korun a 72 haléřů. Policie připravuje na silnicích rozsáhlá opatření kvůli ilegálnímu srazu tuningových aut. Do Prahy a Brna mají v pátek a v sobotu zamířit tisíce upravených vozů z celé Evropy. Dle policie hrozí ilegální závody a blokování dálnic.
0: Sport.
1: Fotbalisté olomoucké Sigmy si zpestří současnou reprezentační přestávku přípravným utkáním se zahraničním týmem. V pátek od 14 hodin přivítají na trávníku Androva stadionu v Olomouci slovenský prvoligový tým MŠK Žilina.
0: Počasí.
3: Tak schválně, jak bylo přesně před rokem, loni 1. října. Víceméně zamračeno, místy trochu poprchávalo a na teploměru bylo maximálně 10 stupňů. Víme, jak bude, taky na začátku října pokračuje babí léto. Na Moravě budeme mít dál většinou polojasno se sluníčkem a s odpoledními teplotami lehce nad 20.
4: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hanu už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková polední doprava. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Brněnské, taky v Držovicích na Smržické, kousek od křižovatky s Olomouckou, a nebo na dálnici D46, když projíždíme Prostějov. Ať vám vždycky svítí zelená a před vámi na cestě, ať není žádná nehoda, kontrola ani kolona.
0: Tak a teď už hrajeme.

0: Děkujeme, že jste s námi. Čtvrteční den příjemně utíká a my už brzy společně nahlédneme do dnešního kalendáře, podíváme se, kdo má svátek a připomeneme si, čím je první říjnový den významný. Užijte si s námi čtvrteční pohodu, my vám k ní posíláme hit za hitem.
1: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
2: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Máme pro vás všechno nejlepší.
11: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
12: Největší hity 80. a 90. let.
11: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
12: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás

0: Skyrock Kalendárium.
1: Je čtvrtek 1. října a dnešní kalendárium nám rovnou naplánovalo celý den. Ráno, klidně i odpoledne káva, slavíme Mezinárodní den kafe. K tomu po celý den muzika z našeho rádia, je Mezinárodní den hudby. A zavoláme babičce i dědovi, je Mezinárodní den seniorů. Na rozky slaví zpěvačka Ilona Čáková a krásných 95 let je herci, hudebníkovi, textaři i divadelníkovi panu Jiřímu Suchému. Ten je pořád ve skvělé formě. Gratulujeme. A komu dnes zhudebňujeme svátek? Všem Igorům. Vaše jméno má skandinávské kořeny. A za jeho historii můžeme vyrazit až do světa vikingů. Přesně na tom jsme postavili dnešní sváteční hymnu. Igorové, štíty nahoru, tohle je pro vás.
2: Igor, podle původu svého jména máš v sobě vikinga.
3: Takže dneska můžu plenit?
2: Můžeš.
3: Paráda!
2: Maximálně tak ledničku!

0: Chlapi, všechno nejlepší.
1: A dneska klidně vypleňte tu ledničku.
2: Skyrock kalendárium.
3: Poledne na Skyrocku.

0: že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Právě teď začíná přehled aktuálních událostí na našich vlnách. Projet areálem fakultní nemocnice Olomouc nyní není nic snadného. Dopravu tu omezuje stavba, píše o tom report.cz. Z důvodu přestavby ředitelství je například uzavřena příjezdová cesta k onkologii. Řidičům tu v orientaci pomohou značky. Od konce září se autům uzavřela i část ulice za nemocnicí a omezení platí i u novostavby budovy B. A parkování ve fakultní nemocnici Olomouc v ulici IP Pavlo je uzavřené. Pro pěší, autobusy a záchranáře je průjezd zachován.
1: Přerov aktuálně.
2: Další krok ke stavbě jihozápadního obchvatu Přerova. Stavební úřad schválil územní rozhodnutí pro první etapu stavby. Olomoucký kraj, který stavbu za 600 až 700 milionů korun zafinancuje, chce práci zahájit v letech 2028 až 2029 a ulevit tak provozu ve městě. Jak to vypadá se záměrem běžkařské arény na Rejvízu v Jeseníkách? Vyvolal odpor a vznikla proti němu i petice. Sdružení cestovního ruchu Jeseníky však mírní obavy. Tvrdí, že má jít o citlivě upravené tratě a žádný velký komplex s tribunami či stavbami, píše deník. Uvidíme, kam se tedy záměr vyvine. V Česku poměrem pracuje nejvíc lidí z celé Evropské unie. Česko má nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech států EU. Bez práce tu je v průměru 32 lidí z tisíce. V Evropské unii celkově bylo za srpen bez práce v průměru 61 lidí z tisíce. Ukazují to data Eurostatu.
0: Sport.
2: Postup do druhého kola na turnaji ATP v Tokiu dnes vybojoval přední hráč prostějovského tenisového klubu Jiří Lehečka. Na betonovém kurtu na úvod turnaje vyzval Belgičana Berkse a přemohl ho 2-1 na sety.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná Skyrock. Připojte se.
0: Počasí.
3: Pranostika říká, že když fouká od východu, bude teplý podzim. A my víme, že minimálně do příští středy tady máme babí léto s teplotami kolem 20. A k tomu sluníčko a zase sluníčko. Změna by měla dorazit až ve čtvrtek. To se objeví deště a přehánky a taky se trochu ochladí na nějakých 15 stupňů.
4: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
6: Tak a teď už hrajem.

0: Jsme rádi, že ladíte naše rádiové vlny. Pokud přemýšlíte, na co zajít do kina, máme pro vás už za chvíli parádní tip. Náš filmový expert nám představí ty nejžhavější novinky a premiéry, které právě dorazily na plátna moravských kin. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
3: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
4: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
8: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

Odpoledne na Skyroku. Well, I just love.

0: naše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Ladíte naše vlny a posloucháte zprávy. Jdeme do Olomouce. Senior, který už neměl vůbec řídit, v úterý jel v autě po Kavkově a Jižní ulici. Na předním kole osobního auta měl defekt a když ho zastavili strážníci, jel už jen po rávku.
3: Když hlídka kontaktovala řidiče staršího věku, tak ten se jel zmateně a dezorientovaně. Nakonec se podařilo zjistit, že muž trpí zdravotními problémy a během září mu byl vystaven posudek o zbavení způsobilosti k řízení motorových vozidel. Vzhledem k rozpoložení řidiče byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba a ta dotyčného odvezla do fakultní nemocnice. Celý případ nakonec bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.
2: Dodal k případu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody ze řek a potoků v Přerově a okolí, a to až do 31. října.
1: Svitavsko aktuálně.
2: Velkou rekonstrukcí prošel zimní stadion v Poličce na Svitavsku. Má za sebou úpravy za více než 65 milionů korun. Pyšní se mimo jiné z brusu novou střechou. V uplynulých dnech zažil slavnostní znovu otevření a už se tu i hraje. Poprava vražedkyně v americkém Tennessee se pokazila. Krista Pajková byla odsouzená za brutální vraždu své 19-leté spolužačky v roce 1995. Nyní měla být usmrcena injekcí. Obě smrtící dávky však přežila a následně byla převezena do nemocnice. Celý incident se prověřuje, i to, zda bude poprava pokračovat.
0: Sport.
2: Slovenský hokejový tým v české extralize. K tomu může dojít. Zástupci tuzemských klubů se shodli na tom, že projednají možný vstup Slovanu Bratislava do soutěže. Devítinásobný slovenský mistr svůj návrh představil včera. Uvidíme, jak se téma vyvine.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude, víme, že krásné babí léto nebere konce, takže jedeme dál. Na Moravě opět polojasno a k tomu 20 až 23 stupňů, nejenom dnes, ale také zítra a o víkendu. Ovšem pozor, v neděli prý může být ráno chladnější než obvykle, naměříme zhruba nějakých 2 až 5 stupňů. Takže v neděli po ránu se bude hodit mikina a možná i čepice, ovšem odpoledne to zase bude na tričko.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady a víme, kde se vyplatí dát nohu z plynu v Olomouci. Radary nám 50 hlídají na Okružní, Přerovské, na Jižní i Slavonínské. Jinak nehoda se dořešuje na dálnici D46 Prostějov Olomouc, na tom exitu Prostějov Sever, ještě je tu odstavené auto a záchranáři mají stále práci na silnici Chropině z Kaštice po srážce dvou motorkářů. Tak ať vám cesta příjemně utíká, dál jedete se svým oblíbeným rádiem.
0: Tak a teď už hrajem.

Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu. Skyrock. Na Olomoucku na

0: Moc děkujeme za vaši věrnost. Čtvrteční čas příjemně plyne a my vás za chvíli zavedeme do světa nejčerstvějších zpráv a událostí z regionálních webů. Přejeme vám, ať vám zbytek dne utíká přesně podle vašich představ.
1: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství.

0: Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
1: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
2: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
3: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
5: Ať je fešák.
6: A má krásný oči.
5: Ať je vtipnej.
6: A chytrej.
5: A zajištěnej.
6: A hlavně, ať není ženatej.
5: Holky, nechceme toho trochu moc?
7: Tak jsem tady. Ahoj všem.
8: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
5: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.

0: život sezením v kanceláři u tabulek? Chceš pracovat s materiálem, který voní, má duši a neuvěřitelnou budoucnost? Chceš akci, volnost, vůni dřeva a práci, za které jsou vidět hned výsledky? Tak zpozorni! Švehlova střední škola polytechnická v Prostějově a střední škola polytechnická v Olomouci hledají budoucí tesaře. Tady tě nečeká jen nudná teorie. Naučíš se stavět krovy, pergoly i moderní ekologické dřevostavby. Budeš tvořit ručně, ale ovládneš i nadupaná CNC obráběcí centra. A bonus? Olomoucký kraj tě za dobré výsledky a docházku odmění krajským stipendiem. Získáš skvělou partu, moderní dílny a hlavně řemeslo, po kterém je obrovská poptávka. Mrkni na web švehlova.cz nebo ssprool.cz. Vezmi budoucnost do svých vlastních rukou. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor tesař.
1: Teď slovo, pak hudba.
2: Skyro. 5 promile alkoholu, tak to je letošní rekord a zatím celkový počet převozů 231. Jak píše Report.cz, olomoucká záchytka má letos napilno. Blíží se papučový den, letos bude 14. října. Tahle akce se koná na podporu mobilních hospiců. Jak se zapojit, jak ji sdílet, tak to zjistíme na webu dožitdoma.cz. A zdravíme také Prostějov, tady se chystáme na kouzelný podzimní večer. Ve Smetanových sadech se rozsvítí oblíbená dýňová stezka odvahy a zručnosti. Už zítra od 18. hodiny. Víc se dozvíme v nejnovějším čísle týdeníku Hanák a ten je v prodeji vždycky od čtvrtka. S námi jste na té správné vlně, tady vždycky víte, co se děje.
1: Za chvilku jedeme dál. Poslechem a inzercí podporujete místní nezávislé rádio. Skyro.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme další várku informací. Za volantem buďme opatrní. V Olomouckém kraji zemřeli v uplynulém měsíci při dopravních nehodách dva lidé. Jde meziročně o stejný počet. Od začátku letošního roku si tak nehody v regionu vyžádaly celkem 15 lidských životů. Informují o tom policejní statistiky. Ke tragické bouračce došlo v září u Kojetína, kde zemřel řidič osobního auta, který se při předjíždění v protisměru srazil s nákladňákem, a u Lipiny u Šternberka, kde po srážce s nákladním autem zemřel motor. Posila pro českou armádu z Olomoucka. Společnost PANAF ze Senice na Hané předala české armádě první speciální chladírenský přívěs pro polní kuchyně. Vůz má vlastní zdroj energie a tři komory s různými teplotními režimy.
2: Blansko aktuálně.
1: Ať se na nádraží v Blansku může bez potíží pohybovat každý, dočká se bezbariérového přístupu. Správa železnice tam během 3 let postaví výtahy k nástupištím, píše deník. Zvažuje se i vznik nového přístupu na stanici ze Starého Blanska.
0: Sport.
1: A zase bude jezdit. Dvojnásobný mistr světa Formule 1 Fernando Alonso bude prohánět vozy F1 i příští rok, kdy mu bude 46 let. Španělský pilot prodloužil o další sezónu smlouvu s týmem Aston Martin. Ve Formule 1 to bude už jeho 24. sezóna.
0: Počasí.
3: Tak schválně, jak bylo přesně před rokem, loni 1. října. Víceméně zamračeno, místy trochu poprchávalo a na teploměru bylo maximálně 10 stupňů. Víme, jak bude, taky na začátku října pokračuje babí léto. Na Moravě budeme mít dál většinou polojasno se sluníčkem a s odpoledními teplotami lehce nad 20.
4: Udělejte něco pro své zdraví. 14. října vás v nemocnici Agel Přerov čekají bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci cévní mozkové příhody.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci si jako každý den hlídáme 30, například na Svornosti, na ulici Kmochova i Krapkova u parku, anebo na Masarykově třídě. A pozor, máme hlášenou větší nehodu na Svitavsku na silnici 35, jak je ta Kocřířovská dolina. Tady opatrně máme tu srážku osobáku s nákladňákem. Tak na sebe dávejte pozor a šťastnou cestu.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Jsme moc rádi, že máte naše rádio naladěné i na začátku nového měsíce. Čtvrtek sebou nese skvělou energii a pomalu taky vidinu víkendu. Už za chvíli pro vás budeme mít nálož parádních tipů na zajímavé akce. Přejeme vám skvělý den nabitý dobrou náladou.
1: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800. Zatancuj si
2: so mnou! Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si so mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Skyrock.

zprávy rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě a vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Něco končí a něco začíná. Září je pryč, podzimní žezlo přebírá říjen a také ten bude plný zábavy. Pojďme do kina. Olomoucká Premier Cinema se dává od dneška mysteriózní drama Pravda nebo lež a čeká nás i úplně nový a jiný Tom Cruise jako šedivý obezní hrubián a je to film Digger. Na zběsilou misi se Tom Cruise jakožto Digger vydává také v kině v Přerově anebo v Blansku. V Olomouci budeme mít od pátku do neděle oblíbený Burger Street Festival. Budeme mít plné pusy, jako vždycky na Šantovce. Letošní novinkou jsou na ochutnávku takzvané mini burgery. A v sobotu bude nedaleko Olomouce v náměšti Traktoriáda na Louce pod zámkem. Užijeme si tradiční spanělou jízdu i opékání špekáčků. Stavíte se?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři.
2: Skyrock.

0: jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Právě teď začíná přehled aktuálních událostí na našich vlnách. Projet areálem fakultní nemocnice Olomouc nyní není nic snadného. Dopravu tu omezuje stavba, píše o tom Report.cz. Z důvodu přestavby ředitelství je například uzavřena příjezdová cesta k onkologii. Řidičům tu v orientaci pomohou značky. Od konce září se autům uzavřela i část ulice za nemocnicí a omezení platí i u novostavby budovy B. A parkování ve fakultní nemocnici Olomouc v ulici IP Pavlova je uzavřené. Pro pěší, autobusy a záchranáře je průjezd zachován.
2: Přerov aktuálně.
1: Další krok ke stavbě jihozápadního obchvatu Přerova. Stavební úřad schválil územní rozhodnutí pro první etapu stavby. Olomoucký kraj, který stavbu za 600 až 700 milionů korun zafinancuje, chce práci zahájit v letech 2028 až 2029 a ulevit tak provozu ve městě. Jak to vypadá se záměrem běžkařské arény na Rejvízu v Jeseníkách? Vyvolal odpor a vznikla proti němu i petice. Sdružení cestovního ruchu Jeseníky však mírní obavy, tvrdí, že má jít o citlivě upravené tratě a žádný velký komplex s tribunami či stavbami, píše Deník. Uvidíme, kam se tedy záměr vyvine. V Česku poměrem pracuje nejvíc lidí z celé Evropské unie. Česko má nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech států EU. Bez práce tu je v průměru 32 lidí z tisíce. V Evropské unii celkově bylo za srpen bez práce v průměru 61 lidí z tisíce. Ukazují to data Eurostatu.
0: Sport.
1: Postup do druhého kola na turnaji ATP v Tokiu dnes vybojoval přední hráč prostějovského tenisového klubu Jiří Lehečka. Na betonovém kurtu na úvod turnaje vyzval Belgičana Berkse a přemohl ho 2-1 na sety.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
0: Počasí.
3: Babí léto bude pokračovat taky v závěru pracovního týdne i o víkendu. V pátek, v sobotu i v neděli nás čeká většinou polojasná obloha s nejvyššími denními teplotami mezi 20 a 24 stupni Celsia. Sem tam se může objevit taky vyšší oblačnost. A co příští týden? I nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia a polojasno.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
3: Od nás víte o dopravní nehodě nákladního a osobního auta na obchvatu Svitav směrem na Koclířov. Stále se to vyšetřuje, ale opatrně se dá projet. Bourá se taky u Hulína na trase Pravčice Třebětice. Tady jde o nehodu dvou osobních aut, ale i zde se dostaneme bez problému. Policejní hlídka je potom na D1 na exitu Vyškov Západ a zdržení 10 minut naberete v Kroměříži na ulici Kojetínská. Přejeme vám pohodovou jízdu a šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajeme.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme, jak vypadá váš dokonalý den.
1: Čistě teoreticky, kdyby takový den byl, tak určitě ráno další spánek, řekněme do 9. hodiny, potom nějaká televize, aby se člověk dozvěděl, co se kolem něho děje. Potom dobrá snídaně s bílou kávou, následně potom čtení, milu čtení.

0: druhé, třetí hodiny a do té doby pracuju.
1: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

Skyrock. Skyrock. Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: životní styl na Skyroku.
1: Začal říjen a my dostaneme jednu hodinu života nebo i spánku navíc. Letní čas letos skončí v noci ze soboty 24. na neděli 25. října. Ve 3 hodiny ráno se hodiny vrátí zpátky na 2. Jednoduchá pomůcka, na jaře to jde dopředu, na podzim to jde dozadu. Mobil, počítač i chytré hodinky se většinou přeřídí sami. My zkontrolovat musíme na konci října hlavně budík, troubu, mikrovlnku nebo hodiny v autě. Ptáte se nás, jak se na změnu času připravit. Zeptali jsme se odborníků a ti navrhují, že 3 dny před změnou času můžeme posouvat spaní, vstávání i večeři každý den o 15 až 20 minut později. Pomůže také pravidelný režim a dostatek denního světla. Takže teď už víme, že čas se mění v noci ze 24. na 25. října. Hodinová ručička se vrátí zpátky o 60 minut a my dostaneme hodinu života nebo hodinu spánku navíc. Co s tím uděláte?
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info.
2: Melodický rok.
0: Skyrock.

0: musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Ladíte vaše vlny a posloucháte zprávy. Jdeme do Olomouce. Senior, který už neměl vůbec řídit, v úterý jel v autě po Kavkově a Jižní ulici. Na předním kole osobního auta měl defekt a když ho zastavili strážníci, jel už jen po rávku.
2: Když hlídka kontaktovala řidiče staršího věku, tak ten se jel zmateně a dezorientovaně. Nakonec se podařilo zjistit, že muž trpí zdravotními problémy a během září mu byl vystaven posudek o zbavení způsobilosti k řízení motorových vozidel. Vzhledem k rozpoložení řidiče byla na místo přivolána zdravotnická záchranná služba a ta dotyčného odvezla do fakultní nemocnice. Celý případ nakonec bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu řešení.
1: Dodal k případu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody ze řek a potoků v Přerově a okolí, a to až do 31. října.
0: Svitavsko aktuálně.
1: Velkou rekonstrukcí prošel zimní stadion v Poličce na Svitavsku. Má za sebou úpravy za více než 65 milionů korun. Pyšní se mimo jiné z brusu novou střechou. V uplynulých dnech zažil slavnostní znovu otevření a už se tu i hraje. Poprava vražetkyně v americkém Tennessee se pokazila. Krista Pajková byla odsouzená za brutální vraždu své 19-leté spolužačky v roce 1995. Nyní měla být usmrcena injekcí. Obě smrtící dávky však přežila a následně byla převezena do nemocnice. Celý incident se prověřuje, i to, zda bude poprava pokračovat.
0: Sport.
1: Slovenský hokejový tým v české extralize. K tomu může dojít. Zástupci tuzemských klubů se shodli na tom, že projednají možný vstup Slovanu Bratislava do soutěže. Devítinásobný slovenský mistr svůj návrh představil včera. Uvidíme, jak se téma vyvine.
3: Počasí. Na Olomoucku dneska sluníčko zapadá v 18.42, nad Hanáckou metropolí pak zítra slunce vyjde v 6.50. Víme, jak bude. V pátek, v sobotu i v neděli nás čekají teploty okolo 20 stupňů Celsia a převážně polojasná obloha. Podobně bude počasí vypadat taky v první polovině příštího týdne.
4: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Šternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
3: Doprava.
5: Se 17. hodinou je na moravských silnicích relativně klid, jezdíme bez vážnějších dopravních nehod, došetřuje se akorát střet tří osobáků v Blansku na Poříčí, kde už se dá ale bez problému projet. Dávejte si pozor taky na porouchané osobní auto na D1 za Kroměříží na cestě na Vyškov a v Olomouci na třídě 17. listopadu. Počítejte v tuhletu chvíli se zdržením na 10 minut v koloně. Přejeme pohodovou jízdu a šťastnou cestu.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Děkujeme, že jste s námi. Čtvrteční den příjemně utíká a my už brzy společně nahlédneme do dnešního kalendáře, podíváme se, kdo má svátek a připomeneme si, čím je první říjnový den významný. Užijte si s námi čtvrteční pohodu, my vám k ní posíláme hit za hitem.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
4: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte, víc info na webu Skokanu Olomouc.
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanželit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
11: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Melodický rok.
14: Skyrock.

0: rok kalendárium.
1: Je čtvrtek 1. října a dnešní kalendárium nám rovnou naplánovalo celý den. Ráno, klidně i odpoledne káva, slavíme Mezinárodní den kafe. K tomu po celý den muzika z našeho rádia, je Mezinárodní den hudby. A zavoláme babičce i dědovi, je Mezinárodní den seniorů. Narosky slaví zpěvačka Ilona Čáková a krásných 95 let je herci, hudebníkovi, textaři i divadelníkovi panu Jiřímu Suchému. Ten je pořád ve skvělé formě. Gratulujeme. A komu dnes zhudebňujeme svátek? Všem Igorům. Vaše jméno má skandinávské kořeny. A za jeho historii můžeme vyrazit až do světa vikingů. Přesně na tom jsme postavili dnešní sváteční hymnu. Igorové, štíty nahoru, tohle je pro vás.
2: Igor, podle původu svého jména máš v sobě vikinga.
3: Takže dneska můžu plenit?
2: Můžeš.
3: Paráda!
2: Maximálně tak.

0: všechno nejlepší.
1: A dneska klidně vypleňte tu ledničku.
2: Skyrock kalendárium.
3: Skyrock. Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravené jsou pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Jdeme na prkna, která znamenají svět. Olomoucké divadlo Tramtárie uvede v neděli premiéru nové komedie z prvky hororu Čarodějky z Lipníku. Autorská hra Vladislava Gracíka se volně inspiruje filmem Čarodějky z Eastwicku o třech ženách, které si vysní dokonalého muže. Podrobnosti na webu divadlotramtarie.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Skvělou pomocí na vodě jsou přerovští hasiči. Ukázali to v konkurenci dalších týmů z České republiky na prestižní soutěži ve vodní záchraně na přehradě Pastviny. Získali stříbro a skvěle se předvedli i hasiči ze Šumperka, kteří v soutěži skončili pátí.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Cenové stropy na paliva a nižší daň u nafty obnovil stát. Řidiči tak v Česku v současné palivové drahotě tankují levněji. Litr benzínu Natural 95 vyjde maximálně na 46 korun a 14 haléřů a motorová nafta na 48 korun a 72 haléřů. Policie připravuje na silnicích rozsáhlá opatření kvůli ilegálnímu srazu tuningových aut. Do Prahy a Brna mají v pátek a v sobotu zamířit tisíce upravených vozů z celé Evropy. Dle policie hrozí ilegální závody a blokování dálnic.
0: Sport.
1: Fotbalisté olomoucké Sigmy si zpestří současnou reprezentační přestávku přípravným utkáním se zahraničním týmem. V pátek od 14 hodin přivítají na trávníku Androva stadionu v Olomouci slovenský prvoligový tým MŠK Žilina.
0: Počasí.
3: Začínáme pohledem na biopředpověď, která je v našem regionu až do konce týdne bezproblémová, na prvním stupni tedy na nejnižší zátěži. Víme, jak bude. Zítra polojasná obloha s teplotami okolo 20 stupňů Celsia. Podobně to bude vypadat taky v sobotu a v neděli. No a i první polovina příštího týdne bude vypadat dle meteorologů stejně.
0: Doprava.
3: Bouda se u Jevíčka, nehoda nákladního a osobního auta se vyšetřuje na cestě na Křenov, projet se dá, ale bez zdržení. Nákladňák a osobní vůz jsou v sobě taky na Přerovské ulici v Kojetíně. I zde je průjezd, ale se zvýšenou opatrností. No a do třetice nehoda nákladního auta na trase Střílky Cetechovice. Tady je to vážnější se záchrankou, ale i zde se dá dostat. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Tak a teď už hrajeme.

0: Jsme rádi, že ladíte naše rádiové vlny. Pokud přemýšlíte, na co zajít do kina, máme pro vás už za chvíli parádní tip. Náš filmový expert nám představí ty nejžhavější novinky a premiéry, které právě dorazily na plátna moravských kin. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den.

0: To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
3: Tak já teda asi něco zatancuju.
4: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
2: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je tanečník Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
5: Máte se na co těšit.
1: Co pro posluchače milující napětí?
2: Pro ně je tu Pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
6: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
2: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil. Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou men je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
1: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
7: Skyrock.
8: A teď už další rokovka pro lepší náladu.
7: Skyrock.

0: rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravené jsou pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Jdeme na prkna, která znamenají svět. Olomoucké divadlo Tramtárie uvede v neděli premiéru nové komedie z prvky hororu Čarodějky z Lipníku. Autorská hra Vladislava Kracíka se volně inspiruje filmem Čarodějky z Eastwicku o třech ženách, které si vysní dokonalého muže. Podrobnosti na webu divadlotramtarie.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Skvělou pomocí na vodě jsou přerovští hasiči. Ukázali to v konkurenci dalších týmů z České republiky na prestižní soutěži ve vodní záchraně na přehradě Pastviny. Získali stříbro a skvěle se předvedli i hasiči ze Šumperka, kteří v soutěži skončili pátí.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Cenové stropy na paliva a nižší daň u nafty obnovil stát. Řidiči tak v Česku v současné palivové drahotě tankují levněji. Litr benzínu Natural 95 vyjde maximálně na 46 korun a 14 haléřů a motorová nafta na 48 korun a 72 haléřů. Policie připravuje na silnicích rozsáhlá opatření kvůli ilegálnímu srazu tuningových aut. Do Prahy a Brna mají v pátek a v sobotu zamířit tisíce upravených vozů z celé Evropy. Dle policie hrozí ilegální závody a blokování dálnic.
0: Sport.
2: Fotbalisté olomoucké Sigmy si zpestří současnou reprezentační přestávku přípravným utkáním se zahraničním týmem. V pátek od 14 hodin přivítají na trávníku Androva stadionu v Olomouci slovenský prvoligový tým MŠK Žilina.
0: Počasí.
3: Začínáme pohledem na biopředpověď, která je v našem regionu až do konce týdne bezproblémová, na prvním stupni tedy na nejnižší zátěži. Víme, jak bude. Zítra polojasná obloha s teplotami okolo 20 stupňů Celsia. Podobně to bude vypadat taky v sobotu a v neděli. No a i první polovina příštího týdne bude vypadat dle meteorologů stejně.
0: Doprava.
3: Bouda se u Jevíčka, nehoda nákladního a osobního auta se vyšetřuje na cestě na Křenov, projet se dá, ale bez zdržení. Nákladňák a osobní vůz jsou v sobě taky na Přerovské ulici v Kojetíně. I zde je průjezd, ale se zvýšenou opatrností. No a do třetice nehoda nákladního auta na trase Střílky Cetechovice. Tady je to vážnější se záchrankou, ale i zde se dá dostat. Přejeme vám šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravené jsou pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Jdeme na prkna, která znamenají svět. Olomoucké divadlo Tramtárie uvede v neděli premiéru nové komedie z prvky hororu Čarodějky z Lipníku. Autorská hra Vladislava Gracíka se volně inspiruje filmem Čarodějky z Eastwicku o třech ženách, které si vysní dokonalého muže. Podrobnosti na webu divadlotramtarie.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Skvělou pomocí na vodě jsou přerovští hasiči. Ukázali to v konkurenci dalších týmů z České republiky na prestižní soutěži ve vodní záchraně na přehradě Pastviny. Získali stříbro a skvěle se předvedli i hasiči ze Šumperka, kteří v soutěži skončili pátí.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Cenové stropy na paliva a nižší daň u nafty obnovil stát. Řidiči tak v Česku v současné palivové drahotě tankují levněji. Litr benzínu Natural 95 vyjde maximálně na 46 korun a 14 haléřů a motorová nafta na 48 korun a 72 haléřů. Policie připravuje na silnicích rozsáhlá opatření kvůli ilegálnímu srazu tuningových aut. Do Prahy a Brna mají v pátek a v sobotu zamířit tisíce upravených vozů z celé Evropy. Dle policie hrozí ilegální závody a blokování dálnic.
0: Sport.
1: Fotbalisté olomoucké Sigmy si zpestří současnou reprezentační přestávku přípravným utkáním se zahraničním týmem. V pátek od 14 hodin přivítají na trávníku Androva stadionu v Olomouci slovenský prvoligový tým MŠK Žilina.
0: Počasí.
3: Babí léto bude pokračovat taky v závěru pracovního týdne i o víkendu. V pátek, v sobotu i v neděli nás čeká většinou polojasná obloha s nejvyššími denními teplotami mezi 20 a 24 stupni Celsia. Sem tam se může objevit taky vyšší oblačnost. A co příští týden? I nadále teploty okolo 20 stupňů Celsia a polojasno.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se.
0: Tak a teď už hraje.

ten pravý a jediný jižanský rok. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu.

0: teď slovo, pak hudba.
1: 5 promile alkoholu, tak to je letošní rekord a zatím celkový počet převozů 231. Jak píše Report.cz, olomoucká záchytka má letos napilno. Blíží se papučový den, letos bude 14. října. Tahle akce se koná na podporu mobilních hospiců. Jak se zapojit, jak ji sdílet, tak to zjistíme na webu dožitdoma.cz. A zdravíme také Prostějov, tady se chystáme na kouzelný podzimní večer. Ve Smetanových sadech se rozsvítí oblíbená dýňová stezka odvahy a zručnosti. Už zítra od 18. hodiny. Víc se dozvíme v nejnovějším čísle týdeníku Hanák a ten je v prodeji vždycky od čtvrtka. S námi jste na té správné vlně, tady vždycky víte, co se děje.
0: Za chvilku jedeme dál.

0: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
1: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: Rádio Hana, Skyrock.
4: Skyrock.
2: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi.
4: Skyrock.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Vítejte u výběru s datem 24. září. Píše se rok 1970 vzhůru do kosmu.
2: Se Sovětům povedlo přivést z měsíce vzorek povrchu, aniž by k tomu bylo zapotřebí člověka přímo na měsíci. Tehdy tam přistála automatická kosmická stanice Luna 16.
1: Sportovní fanoušci rádi uslyší o největším fotbalovém stadionu Evropy. Barcelonský Nou Camp, domovský stadion slavné Barsy, má kapacitu téměř 100 000 diváků. Otevírá se 23. září 1957. Posunem do roku 1991 si v hudbě připomeneme nástup rockové odnože grunge. Skupina Nirvana vydává přelomové album Nevermind.
3: Jednoduchý dunivý rytmus, hardkorové nasazení, přímočaré texty o lásce, sexu, drogách a smrti a hlavně neumělý hlas Kurta Cobaina plný napětí a podivné hraniční vibrace. Desky Nevermind s legendárním miminkem sahajícím pod vodou pro dolarovou bankovku se po celém světě prodalo přes 50 milionů kusů.
1: Ve stejný den vychází i skvělá deska Blood Sugar Sex Magik funkrockových Red Hot Chili Peppers. Proto je její vydání také průlomem do mainstreamu a komerčním úspěchem. Z tracklistu si jmenujme hity Give It Away nebo Under the Bridge. Zítra opět vybíráme z dějin. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

feed to us.

0: on the line.
1: Bluesová noc. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu máte jistotu, že když vás na něco pozveme, bude to stát za to. Tohle potvrzují i naši filmoví experti. Dnes má u nás v rádiu službu Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, jaké jsou filmové novinky pro začátek tohoto měsíce, pro začátek října?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. Tento týden si v kině vyberete, jestli chcete tančit, napínat nervy nebo vidět Toma Cruise v trochu neobvyklé roli. Začnu českým filmem Tango pro tři.
3: Tak já teda asi něco zatancuju.
4: No, tak kvůli tomu tady konec konců jsme.
2: Julii, kterou hraje Kristýna Boková, se právě rozpadl život. Když dostane příležitost zúčastnit se taneční show, rozhodne se dokázat, že umí začít znovu. Jejím partnerem je tanečník Kristián v podání Jána Koleníka. Ten se ale chce hlavně vrátit na vrchol. Na parketu tak nejde jen o kroky a potlesk, ale i o to, jestli si tihle dva dokážou věřit.
5: Máte se na co těšit.
1: Co pro posluchače milující napětí?
2: Pro ně je tu pravda nebo lež. Začínající spisovatelka přijíždí do domu slavné autorky, aby za ní dokončila její knihy. Pak ale objeví rukopis s děsivým přiznáním. Je skutečné, nebo je to jen další příběh, který někdo mistrně vymyslel? V thrilleru podle románu Colin Hoover hrají Anne Hathaway, Dakota Johnson a Josh Hartnett.
6: Even with my generous warning, you're going to continue to ingest my words.
2: Na konci filmu jsem si opravdu lámal hlavu nad tím, co byla pravda a co lež. Další novinkou je Digger. Tom Cruise tentokrát hraje mocného muže, který se snaží zachránit svět před katastrofou, kterou sám způsobil. It's ridiculous. And it's scary. Film režíruje Alejandro Iñárritu a už spojení těchto dvou men je pro mě důvod být velmi zvědavý, co na plátně vzniklo. A nakonec pozvánka pro hudební fanoušky. Queen Budapest. Legendární koncert Queen z Budapešti z roku 1986 se vrací na velké plátno v nové obrazové a zvukové podobě. Freddie Mercury, 80 000 diváků a skladby, které známe dodnes.
1: Český film Tango pro tři, napínavý thriller Pravda nebo lež s Anne Hathaway a Dakotou Johnson, také Digger s Tomem Cruisem a nebo hudební záležitost Queeni v Budapešti jsou filmové premiéry pro začátek října v moravských kinech, které nám doporučuje za filmové experty Radek Kreuziger z Premier Cinemas. Radku, děkujeme za zpestření našeho vysílání.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a všem posluchačům přeji krásný den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
7: Skyrock.
0: Skyrock. Skyrock.

0: Rádium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Vítejte u výběru s datem 2. října. Máte rádi komiksy? Co takový pejsek Snoopy? Se svým kreslným pánem Charlie Brownem jejich příběh tvoří ilustrátor Charles Schulz rekordních 50 let od 2. října 1950 do svého odchodu v roce 2000. Čtyřobrázkové příběhy postaviček s velkými hlavami se však vydávají dodnes. Narozeniny slaví světoznámá americká fotografka Annie Leibovitz. Původně se zabývá novinářskou fotografií, dnes fotí více portrétní. Působí nejprve v renomovaných světových časopisech jako Rolling Stones a Vanity Fair. Proslavuje se především inscenovanými portréty prominentů a celebrit z politiky, vědy a kultury. Před jejím objektivem stály například John Lennon s Yoko Ono, Brad Pitt, David Lynch, Bill Clinton, Rolling Stones, Alžběta II. Nebo rodina prezidenta Baracka Obamy. Z nejslavnějších portrétů pak vzpomeňme Whoopi Goldberg ve vaně naplněné mlékem nebo fotografie těhotné Demi Moore s názvem More Demi Moore. Další narozeniny nás vedou k The Police, jejímu frontmanovi Stingovi. Je ročník 1951. I když Police nehrají, skupina se nikdy oficiálně nerozpadla. Poslední jejich výraznější aktivita byla Reunion Tour v letech 2007-8. Nám tedy nezbývá, než vzpomínat na megahitové perly typu Every Breath You Take z brilantní asi už poslední desky Synchronicity z roku 1983. Baskytaru a zpěv se Stingem má společné Mike Rutherford, jeden z pilířů výjimečných Genesis. Je jen o rok starší, ročník 1950. Nutno podotknout, že na baskytaru hraje v počátcích své kariéry a z Genesis si ho tedy vybavíme spíše jako kytaristu. I zítra pro vás vybíráme z dějin, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.